0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázních je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém Seat Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Fajn. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Pojďte Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
4: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
5: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie, ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu dalšího dílu našeho seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Fakta, která zní falešně, ale jsou pravdivá. Seznámíme vás s několika z nich. Králíci vidí za sebe, aniž by hýbali hlavou. Tato překvapivá skutečnost jim pomáhá sledovat predátory. Uši kobylky jsou umístěny na břiše, ne na hlavě. Divné, ale pravdivé. Evolučně je to efektivní. Břicho je poblíž nervového systému a přítomnost uší udržuje hlavu volnou pro krmení. Kůže chobotnice dokáže vnímat světlo i bez očí. Zní to jako sci-fi, ale je to solidní biologie. Chobotnice doslova vidí svou kůži, protože jejich kůže má specializované buňky podobné těm v očích.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
6: Again.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Yeah. Let me see that.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Kroměříž.
2: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, ale tentokrát do Kroměříže. Město Kroměříž zvyšuje podporu sociálních služeb a rozděluje přes 10 milionů korun. Peníze směřují na péči o seniory, terénní služby i pomoc lidem v obtížné situaci. Oproti minulému období jde o navýšení podpory, které má zajistit dostupnější a stabilní sociální péči ve městě. Tak držíme palce.
3: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
4: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technoglie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme pro vás jedno varování, které si ale určitě budete pamatovat už z předešlé sezóny. Ladíte Rádio Kroměříž a pojďme na kolo. S Jarem přichází upozornění o městské policie samozřejmě, aby jsme na těch kolech jezdili bezpečně a i elektroběžek se to hlavně týká. Strážníci se opět zaměří hlavně na jízdu po chodníku. Technický stav kol, některé jsou fakt žalostné, a alkohol za řídítky, což je takový oblíbený nešvar, přiznejme si to všichni. Ono jedno pivo vážně nevadí, ale víte a znáte, jak to je, Češi chodí na dvě. No. Připomínají také, že chodník patří chodcům. Týká se to zejména třeba železničních přejezdů u nás v Kroměříži. Tady velmi rádi cyklisté jezdí přes železniční přejezd, kde je vyhrazená část pro pěší na kole, tak pozor, opravdu tam stávají. Začátek nové sezóny totiž pravidelně přináší i více nehod a přestupků, tak si na to dejme bacha, ale každopádně na to hezké počasí samozřejmě se už všichni na to kolo těšíme. Tak jo, tak hlavně s rozumem na kole, na elektrokoloběžce, kdekoliv, jakkoliv a nejlépe s Rádiem Kroměříž. Pohodový poslech.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Listen, my good friend, listen how the story ends. Well, you know what they say.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba. Jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž a víkendová pohoda. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
2: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
3: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví, je tady u nás v Kroměříži. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. West Coast Trail je slavná vícedenní turistická stezka v divočině, kterou už zkušení turisté považují za náročnou. Turisté musí vylézt přes 100 žebříkových systémů s těžkými batohy, projít hlubokým bahnem, překročit rychle tekoucí řeku a čelit drsnému počasí, které může zahrnovat silný vítr a déšť. Na této stezce můžeme očekávat chybějící nebo schnilé dřevěné lávky, chybějící prkna, odkryté hřebíky, nefunkční žebříky a mosty, spadlé stromy a neprůchodné potoky a řeky. Tato stezka měří 75 kilometrů. Stezka je otevřená vždy od 1. května do 30. září. Dlouhé období silných dešťů, silného větru, přílivu, velkých vln a krátkých dnů si každoročně vyžaduje stezku uzavřít od 7. října do 30. dubna. Tuto stezku najdeme v Kanadě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendaya a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu.

0: Pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát,

řekla ona. A celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečku prstů.

0: celej žhavej.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

kolem, jedu za tebou velkým malotraktorem, cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 čtyři díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

dance. Is that a crime? All right then. Right there.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu, zdravím vás z Vlny Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek, to je tak

0: srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechno,

co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách.